0: Radio Impuls.
1: Fotbalisté Sparty klesají tabulkou. V utkání 7. kola první ligy v Hradci Králové prohráli 1-2 a v neúplné tabulce spadli na 10. příčku. Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali už 4. porážku a nedokázali napravit minulou drtivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrála 4-0. Zlín byl krátký na Teplice 1-3 a Jablonec podlehl 1-2 Liberci. České basketbalistky na světovém šampionátu končí. V Berlíně ztratili i teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií, po které už nemohou naše hráčky skončit ve skupině D lépe než 4. V pátek prohráli s Itálií, v neděli po prodloužení s Čínou. Češky nastoupí v pondělí večer ještě proti Američankám, které už mají jisté, že se podívají přímo do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně se může obloha i zatáhnout. Ojediněle sprchne a naměříme do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Rostoucí ceny pohonných hmot bude znovu řešit vláda. Večer to ve videu na Instagramu řekl premiér Andrej Babiš s tím, že se kabinet bude palivy zabývat hned během pondělí. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dřív nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42 korun 34 haléřů. Za litr nafty teď řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně skoro 45,90. V meziročním porovnání je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší. Za naftu před rokem motoristé platili méně asi o 13 korun. Tenistka Linda Nosková pokračuje v úžasném roce. Poprvé se jí podařilo postoupit do čtvrtfinále grandslamového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka v New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. 21letá Nosková na grandslamech vyhrála 11. utkání v řadě. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Se 4násobnou grandslamovou šampionkou se Nosková utká po třetí. Zatím ji ani jednou neporazila. Volby v Sasku-Anhaltsku rozpoutaly v několika německých městech demonstrace. Protesty byly mířené proti alternativě pro Německo, tedy straně, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou. Ta podle prognóz hlasování vyhrála s více než 44% hlasů. Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat už v pondělí.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Rodiče mají výrazný prostor ke zlepšení u jídelního stolu. Podle nového průzkumu používá každý čtvrtý rodič věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2021 má víc než 1/5 českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o víc než polovinu. Obezita u dětí vede například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce.

0: jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany.
1: Spontánní výzvu si skupinka kamarádů stanovila u piva po fotbalovém tréninku a měla přísná pravidla. Zdarma musela být veškerá doprava, rozvážnost ale byla na místě i s potravinami. Na veškeré potřeby po cestě měl totiž každý tým 2000 korun. Výplaty Slováků se začaly opět scvrkávat. Ceny rostou rychleji než platy a reálné mzdy se poprvé od podzimu 2023 dostaly do mínusu. Tvrdou ránu schytali státní zaměstnanci, u nich je propad nejprudší.
2: Hoci nominálna mzda medziročně na Slovensku stoupla o viac než 3%, po započítaní inflácie reálně klesla o 0,5%. Hoci číslo nie je vysoké, ide o obrat trendu. Stalo sa tak prvýkrát po 10 štvrťrokoch nepretržitého zvyšovania reálnych zárobkov. Najväčší obrad je viditeľný v hrubej mzde vo verejnej správe. Tu sa kúpna sila prepadla o viac než 8%. Problémom je, že slovenská ekonomika napreduje len veľmi pomaly. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: V pondělí čekáme sluníčko i mraky, přechodně se může zatáhnout, zaprší ale jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou kolem 25 stupňů. Na severu má být chladněji jen okolo 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Zemřel Richard Tesařík. Frontmanovi kapely Jojo Band bylo 80 let. Zpěvák, textař a kapelník byl podle rodiny nemocný. O úmrtí informovala rodina agenturu ČTK a prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Kapela Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v kapele vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vláda bude rozhodovat o čase. Během dneška se chystá schválit nařízení, podle kterého by v příštích 5 letech i dál začínal letní čas poslední březnovou neděli a trval do poslední neděle v říjnu. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun času dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Číškov na Plzeňsku začne na jaře stavět vodovod. Kvůli suchu tu ubývá voda ve studních. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Starosta Číškova Martin Třeštík už má pro vodovod stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele.
2: Obec má hodně naspořeno, my bychom na to peníze měli, ale nechceme zase úplně vyhodit za jeden projekt. Jo. My chceme prostě na to získat co největší možnou dotaci. Musíme začít, protože ten problém s tou vodou je. Já bych rád hrozně začal už kopat příští rok na jaře.
1: Číškov je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy. Žije v něm téměř 700 obyvatel. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
3: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Shodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku nebo se pohybují po místnosti. Pro vědce je šokem, že houba neobsahuje žádnou známou psychoaktivní látku. Experti zjišťují, zda jde o novou chemickou sloučeninu. Spekuluje se také o nebezpečném toxinu, který může ovlivnit nervový systém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Sparty klesají tabulkou. V utkání 7. kola první ligy v Hradci Králové prohráli 1-2 a v neúplné tabulce spadli na 10. příčku. Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali už 4. porážku a nedokázali napravit minulou drtivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrála 4-0. Zlín byl krátký na Teplice.

0: 20 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Rostoucí ceny pohonných hmot bude znovu řešit vláda. Večer to ve videu na Instagramu řekl premiér Andrej Babiš s tím, že se kabinet bude palivy zabývat hned během pondělí. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dřív nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42 korun 34 haléřů. Za litr nafty teď řidiči dají podle dat společnosti CCS průměrně skoro 45,90. V meziročním porovnání je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší. Za naftu před rokem motoristé platili méně asi o 13 korun. Tenistka Linda Nosková pokračuje v úžasném roce. Poprvé se jí podařilo postoupit do čtvrtfinále grandslamového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka v New Yorku porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou. 21-letá Nosková na grandslamech vyhrála 11. utkání v řadě. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou se Nosková utká po třetí. Zatím ji ani jednou neporazila. Volby v Sasku-Anhaltsku rozpoutaly v několika německých městech demonstrace. Protesty byly mířené proti alternativě pro Německo, tedy straně, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou. Ta podle prognóz hlasování vyhrála s více než 44% hlasů. Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat už v pondělí.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Rodiče mají výrazný prostor ke zlepšení u jídelního stolu. Podle nového průzkumu používá každý čtvrtý rodič věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie z roku 2021 má víc než 1/5 českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o víc než polovinu. Obezita u dětí vede například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce. Stávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. Kromě fyzických obtíží čelí obézní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti a deprese. Parta Čechů si zorganizovala soutěž ve stopování. 6 soupeřících dvojic se chtělo dostat ze slovinské Lublaně až do Gruzie, a to s nulovými náklady na dopravu. Vítězný tým Martina Kutiny nakonec urazil přes 2500 kilometrů vzdušnou čarou, a to během 5 dnů.
2: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte. Myslím si, že to je bezpečný pro obě strany.
1: Spontánní výzvu si skupinka kamarádů stanovila u piva po fotbalovém tréninku a měla přísná pravidla. Zdarma musela být veškerá doprava. Rozvážnost ale byla na místě i s potravinami. Na veškeré potřeby po cestě měl totiž každý tým 2000 korun. Výplaty

0: je len veľmi pomalý. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: V pondělí čekáme sluníčko i mraky, přechodně se může zatáhnout, zaprší ale jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou kolem 25 stupňů, na severu má být chladněji jen okolo 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Zemřel Richard Tesařík. Frontmanovi kapely Jojo Band bylo 80 let. Zpěvák, textař a kapelník byl podle rodiny nemocný. O úmrtí informovala rodina agenturu ČTK a prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Kapela Jojo Band loni oslavila půlstoletí na scéně. Richard Tesařík kromě působení v kapele vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vláda bude rozhodovat o čase. Během dneška se chystá schválit nařízení, podle kterého by v příštích 5 letech i dál začínal letní čas poslední březnovou neděli a trval do poslední neděle v říjnu. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun času dopad na zdraví. Požaduje, aby odpovědný rezort v Evropské unii vyjednával o zrušení letního a ponechání pouze zimního času. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Číškov na Plzeňsku začne na jaře stavět vodovod. Kvůli suchu tu ubývá voda ve studních. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody. Nutné je dobudovat síť a rozvést vodu po obci. Starosta Číškova Martin Třeštík už má pro vodovod stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele.
2: Obec má hodně naspořeno, my bychom na to peníze měli, ale nechceme zase úplně vyhodit za jeden projekt, jo. My chceme prostě na to získat co největší možnou dotaci. Musíme začít, protože ten problém s tou vodou je. Já bych rád hrozně začal už kopat příští rok na jaře.
1: Číškov je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy. Žije v něm téměř 700 obyvatel. Američtí vědci ve státě Utah si lámou hlavu nad záhadnou houbou. Po jejím použití vidí lidé stovky miniaturních človíčků. Experti ve Spojených státech pátrají po tom, co tyto neobvyklé vize vlastně způsobuje.
3: Záhadná houba pochází z Číny, tam se dokonce běžně konzumuje. Pokud ale není správně tepelně zpracovaná, lidé popisují bizární halucinace. Shodně hovoří o malých postavičkách, jsou jich desítky až stovky. Chodí po stole, lezou po nábytku nebo se pohybují po místnosti. Pro vědce je šokem, že houba neobsahuje žádnou známou psychoaktivní látku. Experti zjišťují, zda jde o novou chemickou sloučeninu. Spekuluje se také o nebezpečném toxinu, který může ovlivnit nervový systém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Sparty klesají tabulkou. V utkání 7. kola 1. ligy v Hradci Králové prohráli 1-2 a v neúplné tabulce spadli na 10. příčku. Pražané si v ročníku nejvyšší soutěže připsali už 4. porážku a nedokázali napravit minulou drtivou domácí prohru 0-3 v derby s odvěkým rivalem z Edenu Slavií. Sparta zažívá nejhorší start do soutěže od roku 2005. V dalších včerejších duelech si Mladá Boleslav hravě poradila s ostravským Baníkem, který přehrála 4-0. Zlín byl krátký na Teplice 1-3 a Jablonec podlehl 1-2 Liberci. České basketbalistky na světovém šampionátu končí. V Berlíně ztratili i teoretickou naději na postup do play-off. Rozhodla o tom výhra Spojených států nad Itálií, po které už nemohou naše hráčky skončit ve skupině D lépe než čtvrté. V pátek prohráli s Itálií, v neděli po prodloužení s Čínou. Češky nastoupí v pondělí večer ještě proti Američankám, které už mají jisté, že se podívají přímo do čtvrtfinále. Dnes má být oblačno až polojasno, přechodně se může obloha i zatáhnout. Ojediněle sprchne a naměříme do 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé, společně startujeme pondělní ranní vysílání tady na Goldu. Adam Kořice s vámi, přeji hezké vstávání 7. září a teď už ABBA písnička Lay All Your Love On Me.

Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pondělní ráno, máme po 6. do 6:30. Elvis Presley, písnička In The Ghetto. Mě zajímá, jaký teď máte start týdne ve smyslu, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na WhatsAppu Rádia Gold Impuls na čísle 734 787 981. Zapojte se i vy do dnešního ranního vysílání.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké pondělní ráno, 7. září, po půl sedmé, naše další muzikale 60. až 80. Začneme písní Simon Says, teď už ale rychlý přehled zpráv, předávám slovo do redakce.
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Nedovolená jízda vlaku omezila na 2 hodiny provoz mezi Prahou a Hradcem Králové. Ve věku 80 let zemřel spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Vláda projedná výpočet minimální mzdy i nařízení o střídání času. Strana Alternativa pro Německo s velkým náskokem vyhrála volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. A dnes bude převážně skoro jasno až polojasno, postupně od západu Čech oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu naměří kolem 20 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zprávce ještě určitě Michael Jackson společně se Saido Garrett, písnička I Just Can't Stop Loving You, také Karel Gott, velehit Trezor, což nejdřív ale Donna Summer, nahrávka Hot Stuff. Já vám přeji hezké pondělní ráno, máme tady nový týden, pokud byste ještě neměli plány na dnešní večer, já vím, že trochu předbíhám, ale je dobré, když je člověk připraven a ví, kam směřuje, jak já s oblibou říkám. Každopádně my vám dnes večer nabídneme naši cover show, to znamená, že si zase zahrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už tady na Goldu nám pondělní ráno zpříjemní Donna Summer.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Zemřel zpěvák, textař a frontman Jojo bandu Richard Tesařík. Kapela loni oslavila půl století na scéně. Mezi její největší hity patří Karviná, Rybitví nebo Jedem do Afriky. Tesařík kromě působení v Jojo bandu vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae. Zemřel ve věku 80 let. Na české železnici řeší další incident. Nedovolená jízda nákladního vlaku ve stanici Dobřenice na Hradecku omezila včera večer provoz na trati mezi Prahou a Hradcem Králové. Vlaky nejezdily trasu zhruba 2 hodiny. České dráhy poslaly rychlíky odkolenem přes stanice Kolín a Pardubice. Pro osobní vlaky zavedly náhradní autobusovou dopravu. Událost se podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky obešla bez zranění a vyšetřuje se. Na dálnici D1 už řidičům slouží nová polovina mostu Šmejkalka. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo na 24 km D1 opravenou část historického mostu ve směru do Prahy. Podle jejího mluvčího Jana Rýdla dokončil zhotovitel první část rekonstrukce důležitého přemostění za rok a čtvrt.
3: Demolicí jsme kompletně odstranili starou nosnou konstrukci, včetně betonových dílů o hmotnosti celkem 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě.
2: Do konce září zůstává omezení ve 2 zúžených pruzích v každém směru. Po zcela novém mostě se auta projedou příští rok v létě. Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko ovládla AfD. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem. Získala 43,8% hlasů. Většinu ale v novém parlamentu nemá. Obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského parlamentu se ale těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Tenistka Linda Rosková se veze na vítězné vlně. V New Yorku porazila Ukrajinku Kostukovou a postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Bojí o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. A dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené pondělní ráno, 7. září a start týdne si teď zpříjemníme skupinou Soul Sister písničkou The Way to Your Heart.

0: pondělí 7. září, máme tady nový týden, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30, kolega Vítek Zábranský chystá zprávy, které uslyšíme za pár minut. Do té doby naše ranní téma a muzika let 60. až 80. Víkend je za námi a možná jste během soboty a neděle zcela náhodou přišli domů s něčím, co jste vůbec neplánovali koupit. Stalo se to snad každému a my o tom dnes budeme mluvit v ranním tématu Nahlas. Zajímá mě, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma. Koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali a co to je? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili s nadšením a od té doby se toho nikdo nedotkl? Kde u vás doma větší impulzivní nakupovač, vy nebo partner, a jak to doma řešíte a jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup?
1: Moje kamarádka šla koupit vajíčka a přinesla cestovní zájezd.
0: Pokud nezapomněla ty vajíčka, tak značka Ideál, ne? Co vy a váš impulzivní nákup? Šli jste něco nakoupit, nakonec jste se vrátili s tím a ještě s něčím navíc. 604 111 211, to je číslo k nám a teď už muzika let 60. až 80.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké pondělní ráno, 7. září, po půl osmé, Kenny Rogers, také skupina ABBA, ze všeho nejdřív ale Temptations, písnička My Girl, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno i tobě a je to tvoje.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Po těžké nemoci ve věku 69 let zemřel potomek významného rodu Šternberků Filip Šternberg. Rostoucími cenami pohonných hmot se dnes bude znovu zabývat vláda. AFD nebude mít v novém zemském sněmu Saska-Anhaltska většinu. A ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Mladá Boleslav rozstřílela Baník Ostrava 4-0, Zlín padl s Teplicemi 1-3, poměrem 1-2 podlhl Jablonec Liberci a také Sparta Hradci Králové. No a dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně se začne od západu nebe zatahovat a ojediněle zaprší. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Dobré ráno, blíží se nám 8. hodina, pondělí 7. září, do zpráv celou za malou chvíli naše ranní téma a taky muzika let 60. až 80. My se dnes ptáme, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma. Koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali a co to je? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili s nadšením a od té doby se toho nikdo nedotkl? Kdo je u vás doma větší impulzivní nakupovač, vy nebo partner, a jak to doma řešíte? A jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup?
1: Já jsem si šel k Řezníkovi koupit 15 deka salámu Gudhaje, 3 rohlíky a nakonec jsem koupil za 800 masa. To se doma líbilo.
2: No, stalo se nám tohle, že jsme si jeli koupit rychle repelent na benzinovou stanici v Českých Budějovicích, protože byli všude komáři. No a protože byl vedle servis a bazar, autobazar, tak jsme si teda koupili auto, no. Jako jestli bylo zbytečný, to nevím, jedno jsme už měli, ale líbilo se, teda mně se výjimečně líbilo, tak jsme místo repelentu, na který jsme teda v tu chvíli zapomněli, koupili auto.
0: To je tak, když se vám po kapsách válí zbytečný milion, jo. Co vy ostatní, možná jste také třeba teď o víkendu zcela náhodou přišli domů s něčím, co jste vůbec neplánovali koupit. Co to bylo? 604 111 211, to je číslo k nám, určitě nám můžete zavolat. A já už teď posílám další muziku let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Český hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Právě jako lídr skupiny Jojo Band se Tesařík proslavil nejvíc. Oblíbená kapela loni oslavila půl století na scéně. Tesařík vydal i několik sólových alb, vystupoval v celé řadě muzikálů, například v Hamletovi nebo Robinu Hoodovi. Patřil k českým průkopníkům reggae a ska. Mezi největší hity Jojo Bandu patří písně Kladno, Karviná, Jedeme do Afriky nebo Ryby tví.

0: Syn Richarda Tesaříka Štěpán ČTK řekl, že jeho otec zemřel po nemoci. Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Vláda si posvítí na rostoucí ceny paliv. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet navrhovat nebude. Pohonné hmoty v Česku zdražily v uplynulých 2 týdnech. Litr benzínu se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42,34 haléřů. Nafta za 45,90. V meziročním srovnání je benzín zhruba o 8 korun na litru dražší. Za naftu před rokem motoristé platili méně asi o 13 korun. Ceny pohonných hmot i nadále ovlivňuje konflikt na Blízkém východě a s tím související omezení přepravy ropy přes Hormuzský průliv. 5 lidí zemřelo při nehodě nákladního letadla společnosti Amazon. Stroj při přistání v americkém Miami přijel runway, narazil do vozidla a začal hořet. 5 lidí se zranilo, 3 jsou v kritickém stavu. Na místo havárie se sjelo asi 60 hasičských aut. Jedno z nejrušnějších letišť ve Spojených státech muselo kvůli nehodě pozastavit provoz. Příčiny havárie se šetří. Problémy fotbalové Sparty se kupí. V utkání 7. ligového kola letenští podlehli Hradci Králové 1-2. V nejúplné tabulce klesly na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Zažívají do ní nejhorší start od roku 2005. Východočeši se v tabulce posunuli na 8. místo. Navíc mají k dobru jeden odložen zápas. V dalších včerejších utkáních Jablonec padl s Libercem 1-2, Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav rozstřílela Baník 4-0. No a dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu Čech bude o něco chladněji. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 8. hodině, pondělí 7. září, doufám, že máte fajn vstup do nového týdne a teď už další muzika let 60. až 80. Adam Kořica přeje hezké ráno a posílám písničku To France.

0: pondělí 7. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se nám 8:30, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Teď už ale naše ranní téma, víkend je za námi a možná z toho víkendu zcela náhodou přišli domů s něčím, co jste vůbec neplánovali koupit. Stalo se to snad každému a my dnes o tom v ranním tématu mluvíme nahlas. Zajímá mě, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma?
1: Potřebovala jsem akutně, protože jsem chtěla pít buchty, tak jsem potřebovala akutně mlíko. Jdu do krámu, nesu dvě plné tašky nákupu, samozřejmě jsem se vrátila bez mlíka. No tak jsem se musela vrátit, vyložila jsem nákup a konečně jsem přinesla jenom mlíko.
0: Ano, tohle je ta nejhorší možná varianta, že se pro něco vydáte a nepřinesete nic navíc, to by ještě jako bylo v pohodě, ale zároveň nepřinesete ani to, pro co jste se vydali. Co vy, koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali? Co to bylo? Máte doma někde šuplík, skříň nebo sklep plný věcí, které jste jednou koupili značením a od té doby se toho nikdo nedotkl. Kdo je u vás doma největší impulzivní nakupovač? Vy nebo partner, jak to doma řešíte? Jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup? 604 111 211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme.

0: Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, pondělí 7. září, naproti mě už kolega Vítek Zábranský, to znamená jediné, na řadě je rychlý přehled zpráv a po nich po půl deváté Chris de Burgh, také Supertramp, ze všeho nejdřív ale Elvis Presley, písnička Heartbreak Hotel.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Ve věku 80 let zemřel spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. Strana Alternativa pro Německo s velkým náskokem vyhrála volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. V jindickém dělí po zřícení studentské koleje zemřeli 3 lidé, další desítky jsou pod sutinami. Do českých muzeí a galerií přišlo včera díky vstupu zdarma o stovky návštěvníků víc. A tenistka Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. No a dnes čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno a může ojediněle slabě zapršet. Nejvyšší teploty 23 až 27, na severu Čech kolem 20 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se nám 9. hodina, pondělí 7. září, doufám, že se máte fajn, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Teď ještě ale ranní téma, my jsme se dnes bavíme o tom, jaký byl váš nejkurioznější impulzivní nákup a kolik zbytečností máte doma, kdo je u vás doma větší impulzivní nakupovač, vy nebo partner, a jak to doma řešíte, jaký byl váš dosud nejdražší impulzivní nákup, koupili jste někdy něco, co jste vůbec nepotřebovali a co to je, co to bylo?
1: Ahoj, tak já jednou šel do masny, že potřebuju jenom játrovou zavářku. Otevřu ty dveře, v té výkladní skříni, plecko, nožičky, lalok, kůže, no hele, taková krásná nádhera, že jsem koupil tyhle ty všechny suroviny a udělal jsem 10 štanglí tlačenky. Nebudete mi věřit, sice práce, ale strašně krásný den.
2: Taky jsem si šla koupit dvě věci a nakonec jsem si koupila boty. Mějte se krásně.
0: Pozdravujeme a přejeme, se vám v nich dobře chodí. Blíží se 9. hodina, do zprávy ještě další muzika, ale 60. až 80.

0: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Zemřel zpěvák Richard Tesařík. Hudebníkovi a frontmanovi Jojo Bandu bylo 80 let. Tesařík se narodil v prosinci 1945. Jeho otec působil za války v československé vojenské jednotce v Sovětském svazu a získal hodnost generála. Tesařík senior jako vysoce postavený voják dostal bydlení na pražské Honspolce. Právě tam kolem Richarda Tesaříka a jeho bratra Vladimíra vznikla skupina Jojo Band. Širší veřejnosti se poprvé představila v roce 1975 na Slánských jazzových dnech. Jojo Band patřil v tehdejším Československu k průkopníkům ska nebo reggae. Na začátky kapely zavzpomínal Tesařík před časem pro zpravodajský web iDnes.cz.
3: Když jsem se poprvé slyšel z Magleťáku, to bylo hrozný. Vzpomínám tak, že to bylo opravdu hrozný, takže nějak jsme si museli zvyknout a nějak se to naučit pořádně.
2: Tesařík byl známý také z vystupování v muzikálech, v malých rolích se objevil třeba ve filmech Pelíšky a Musíme si pomáhat. Po volbách v Sasku a Anhaltsku vyšli lidé do ulic, protestovali proti vítězné alternativě pro Německo. Strana vyhrála se ziskem 43,8% hlasů. Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem. Několik stovek lidí protestovalo v Berlíně a další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zakázání strany, kterou Sasko-Anhaltská tajná služba vede jako pravicově extremistickou. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat dnes. Preventivní prohlídky sluchu budou povinné, s věkem se sluch lidem horší. Podle ministerstva zdravotnictví postihuje určitý stupeň jeho ztráty zhruba 2/3 lidí starších 60 let. První potíže mohou ale nastat už kolem 40. Velká část lidí s vadou sluchu se přitom nikdy nenechala vyšetřit. Někteří problém podceňují, jiní si na něj postupně zvyknou a další k lékaři přijdou až když už jim nedoslýchavost výrazně zasahuje do života. Ministerstvo zdravotnictví proto vydalo pokyn, že kontroly sluchu budou od příštího roku důkladnější a častější. To ale bude podle redakce Mladé fronty dnes znamenat větší nápor na ambulance specialistů. Už teď jsou čekací lhůty na vyšetření uší enormní. Tak například v Plzni jsou u neakutních pacientů i celý rok. Fotbalisté Sparty padají tabulkou, v 7. kole nestačili na Hradec Králové a po porážce 1-2 klesli na 10. místo. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku. Kapitán Sparty Adam Karabec byl po zápase naštvaný. Podle něj se někteří jeho spoluhráči nedokážou vyrovnat s tlakem.
4: Tak ať není ve Spartě jako. Tady člověk bude jako pod tlakem vždycky a samozřejmě v takovéhle chvíli, kdy je to prostě jako na situace, tak prostě je to samozřejmě víc. Tady potřebujeme, aby jsme se teď jako chytli a začali jsme jako vyhrávat. A ne jako, že se jako sesypem teď, já nevím, v 7. kole jako.
2: V dalších zápasech porazila Mladá Boleslav Ostravu 4-0, Jablonec prohrál s Libercem 1-2 a Zlín nestačil na Teplice 1-3. A dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu až oblačno a ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší teploty až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, společně startujeme pondělní dopoledne s datem 7. září a tady na Goldu Cutting Crew písnička Died in Your Arms Tonight. Adam Kořica přeje dobrý den.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Cheap Trick, také Hana Zagorová, začne nejdřív ale Four Seasons, písnička December 1963. A tuto skladbu bychom mohli zahrát všem Reginám, které dnes slaví svátek, takže dámy, ženy, slečny, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už tady pro vás na Goldu Four Seasons.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Česko vyhlíží tropický den. Vzpomínky na horké léto oživíme zítra, a to hlavně na Moravě. V Čechách se teploty budou pod slunečnou oblohou nejčastěji pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Nejvíc srážek meteorologové čekají ve středu. Přidají se i bouřky, teploty přes den spadnou na 18 stupňů. Pak se ustálí na 20, sluníčko se prostřídá z mraky, některé donesou déšť. Ten má ale pak na víkend zase ustat. Déšť a teplo svědčí houbám, jejich sezóna se rozjíždí. Nejlepší podmínky pro růstup jsou v Plzeňském a Ústeckém kraji. Dařit by se jim mělo i v Orlických horách. Nyní začíná hlavně sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hub. V lesích teď mohou narazit třeba na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou. Ty můžou připomínat jedlý žampion. Na dálnici D1 už řidičům slouží nová polovina mostu Šmejkalka. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo na 24 km D1 opravenou část historického mostu ve směru do Prahy. Podle jejího mluvčího Jana Rýdla dokončil zhotovitel první část rekonstrukce důležitého přemostění za rok a čtvrt.
2: Demolicí jsme kompletně odstranili starou nosnou konstrukci, včetně betonových dílů o hmotnosti celkem 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě.
1: Do konce září zůstává omezení ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Po zcela novém mostě se auta projedou příští rok v létě. Tenistka Linda Nosková se veze na vítězné vlně. V New Yorku porazila Ukrajinku Kostukovou a postoupila poprvé do čtvrtfinále US Open. Boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. V případě výhry by se Nosková nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o post světové jedničky. A ještě se vrátíme krátce k počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se objeví slabý déšť. Večer od západu na většině území vyjasňování. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 10. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 7. září a teď už Queen, písnička I Want It All.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina, pondělní dopoledne, 7. září, za malou chvíli Conway Twitty a Joni Lee. Máme po víkendu, většina z vás se dneska zase vrátila do práce a teď si představte, že byste přišli rovnou, co by šéfové celé firmy. Není to sci-fi, prosím vás, zní to sice jako sen, ale přesně tohle teď někteří mladí z generace Z zažívají, dělají. Místo zdlouhavého šplhání po kariérním žebříčku v korporátu nebo zakládání vlastního startupu si půjčí peníze, stovky tisíc dolarů, koupí celou firmu a v pondělí, dejme tomu po víkendu, do ní nastoupí rovnou co by ředitele. A já musím uznat, že je to jako docela dobrá taktika, protože když se nad tím zamyslíme, kdyby se vám to povedlo, tak konečně by vám v pondělí ráno nikdo nemohl říct, že přicházíte pozdě. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. a to tady na Goldu. Hezké dopoledne.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. K tragédii došlo při zdolání hor v severním Kavkazu. 11 horolezců zemřelo a 6 dalších se zranilo. Uvedlo to podle agentury AFP ruské ministerstvo pro mimořádné situace s tím, že se neštěstí stalo v neděli odpoledne v soutěžce Bezengi. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje. Do pomoci horolezcům a pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než 50 záchranářů. Jejich úsilí komplikuje náročný terén a vysoké riziko pádu dalších lavin. Sucho letos dopadne i na Vánoce. Pěstitelé stromků už totiž sčítají velké ztráty. Extrémní počasí nepřežili stovky tisíc mladých jedliček a smrčků. Sucho se podepsalo hlavně na smrcích stříbrných, které nekoření tak hluboko jako jedle kavkazská. Pěstitelské náklady se tak promítnou do cen. Nahoru navíc letí i doprava stromků a nájemné za hospodářskou půdu. Češi se budou muset spoléhat i na stromky z dovozu. To vše je zdraží o 150 až 200 korun. Zlínská vyhořelá budova číslo 34 počítá své poslední dny. Dnes se do jejího torza znovu zakousne obří bagr a do konce týdne bude demolice definitivně hotová.
3: Růžový sen skupiny architektů o tom, jak zachovat torzo torza, už smetli statici ze stolu. A tak ode dneška zase ryze pragmatická činnost, rameno mohutného bagru do 40-metrové výšky a hydraulické meganůžky znovu do drtivé práce. Do konce týdne tak bude jeden ze symbolů Zlína už jenom na fotkách a videích. Jedná se také o formě odvozu a třídění, to je velmi, velmi tvrdý ořech a pokračuje vyšetřování, jak mohlo 9. července dojít k devastující požáru. Jan Čada, Zlín.
2: Problémy fotbalové Sparty se kupí. V utkání 7. ligového kola letenští podlehli Hradci Králové 1-2. V neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Zažívají tak do ní nejhorší start od roku 2005. Východočeši se v tabulce posunuli na 8. místo, navíc mají k dobru jeden odložený zápas. V dalších včerejších utkáních Jablonec padl s Libercem 1-2, Zlín prohrál s Teplicemi 1-3 a Mladá Boleslav rozstřílela Baník Ostrava 4-0. A dnes bude oblačno až zataženo, hlavně na jihu až polojasno, ojediněle možnost slabého deště. Večer se od západu na většině území vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu a jihovýchodě ojediněle až 27. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. hodině, Adam Kořice stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní dopoledne 7. září a teď už muzika 60. až 80. Tady na Goldu Olivia Newton-John, písnička Physical.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pomalu, ale jistě se nám blíží 12. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Zdeněk Sekanina a moje dnešní štace tady na rádio Gold Impuls se pomalu blíží ke svému konci. Jsem Adam Kořica, za sebe vám přeji hezké pondělí, i nadále si ho užijte v rytmu muziky let 60. až 80. to znamená s rádiem Gold Impuls. Za malou chvíli Herman Hermit, písnička No Milk Today a já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině ranní. Do té doby si mějte krásně. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Dobré poledne. Robert Plaga se bije za Cermat. Ministr školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnit nepoužívat testy Cermat. Přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Plná nádrž už je zase luxus. Nafta totiž atakuje 50 korun za litr. Za tolik řidiči tankují u hlavních dálničních tahů a v Praze. Na výjezdu z Prahy na dálnici D11 litr nafty stojí 49 korun a 90 haléřů. Benzín pak 46,50. Ještě mnohem vyšší jsou podle novinek CZ ceny prémiových paliv. Benzín vychází na 51,50, prémiová nafta na 53 korun a 90 haléřů za litr. Rostoucí ceny pohonných hmot kritizuje i premiér Babiš. Pumpařům hrozí opětovným zastropováním cen benzínu a nafty. Tři tatínkové na Ostravsku pomohli na svět svým dětem. Skoro stejné takzvané příběhy ze života se odehrály během jediného týdne. Záchranáři vyjížděli ke třem probíhajícím porodům, dvě děti se narodily ještě před jejich příjezdem. Roli porodníka tak museli převzít otcové, kteří při porodech postupovali podle pokynu operátorek tísňové linky. První dívka přišla na svět v autě na dálnici D48, druhá pak v ostravském bytě. Synovi pomohl otec na svět v Havířově. Po tragédii na severním Kavkazu se ještě 6 horolezců pohřešuje, uvádí to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. 11 horolezců pod lavinou zemřelo, jiných 6 se zranilo. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo odpoledne v soutěžce Bezengi. Lavina, která se sesunula z 5000 hory, zasahla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor. Na místě pracuje i teď 50 záchranářů. Fotbalisté Sparty padají tabulkou, v 7. kole nestačili na Hradec Králové a po porážce 1-2 klesají až na 10. místo. Pražané si připisují už 4. porážku v ročníku. Kapitán Sparty Adam Karabec byl po zápase naštvaný. Podle něj se někteří jeho spoluhráči nedokážou vyrovnat s tlakem.
1: Tak ať není ve Spartě, jako. Tady člověk bude jako pod tlakem vždycky a samozřejmě v takovéhle chvíli, kdy je to prostě jako na situace, tak prostě je to samozřejmě víc. Tady potřebujeme, aby jsme se teď jako chytli a začali jsme jako vyhrávat a ne jako, že se jako sesypem teď, já nevím, 7. kole, jako.
0: V dalších zápasech porazila Mladá Boleslav Ostravu 4-0, Jablonec prohrál s Libercem 1-2 a Zlín nestačil na Teplice 1-3. A přidám i počasí na zítřek, budeme mít léto. Čekají nás až tropické teploty. Bude skoro jasno až polojasno, naměříme 28 až 33 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásné a čerstvé popolední vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina, který pro vás dnes při pondělku 7. září vybírá skvělou muziku. Teď to bude Guardian Angel, potom trocha muziky a připravení i Smokey, tak si to pojďme užít.

0: Hezké odpoledne z Goldu. Jestli jste dnes ještě neblahopřáli Regínám, tak to hned změňte, protože právě jejich jméno dnes zdobí kalendář. Možná byste mohli vědět při té gratulaci, a můžete klidně tu informaci použít, že jde o jméno latinského původu a v překladu neznamená nic jiného než královna. Tak tedy všechny dnešní oslavenkyně mají skvělou příležitost cítit se alespoň na jeden den královsky, a to jen díky vám a této informaci. No a co se muziky týče, tak opět jsem pro vás vybral to nejlepší. Třeba teď I'd Love to You Want Me, potom připraveni Ashford and Simpson, no a za českou muziku to budou Olympici Slzy tvý mámy. Hezký den s Goldem.
1: Radio Gold Impulse.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Senioři jsou terčem nového podvodu, pachatele oslovují důchodce nejčastěji e-mailem, poté ale přikročí i k telefonátu. Tvrdí, že jsou z České správy sociálního zabezpečení a chtějí jim poslat na účet doplatek důchodu. Jde jim ale jen a pouze o přihlašovací údaje k účtu a o přístup k penězům. Podvod je to docela sofistikovaný, takže oslovený člověk může mít dojem, že jedná skutečně s pracovníkem sociálky. Ti praví úředníci radí, jak rychle poznat, že mluvíte s podvodníkem. Praví zaměstnanci nikdy nechtějí přihlašovací údaje k účtu ani nenabádají, abyste se před nimi do účtu přihlásili. Praha má nový dopravní megatender. Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena zakázky je 165 miliard korun. Uzavření smlouvy schválili po radě Prahy i středočeští zastupitelé. O zakázku se ucházel taky RegioJet a původně se soutěže účastnila i Arriva. Finální nabídku nakonec ale nepodala. Český hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. ČTK o tom informoval jeho syn Štěpán. Kapela Jojo Band loni oslavila 50 let na scéně. Skupina založená na pražské Haunspalce patřila k průkopníkům reggae stylu na našem území. Na svém kontě má hity jako Rybitví, Kladno, Karviná nebo Jedeme do Afriky. Na začátky kapely zavzpomínal Tesařík před časem pro zpravodajský web iDnes.cz.
3: Když jsem se poprvé slyšel z Magleťáku, to bylo hrozný. Vzpomínám tak, že to bylo opravdu hrozný, takže nějak jsme si museli zvyknout a nějak se to naučit pořádně.
2: Tesařík byl známý také z vystupování v muzikálech, v malých rolích se objevil třeba ve filmech Pelíšky a Musíme si pomáhat. V Bělehradě se právě koná pohřeb Radka Mladiče. Od 7 ráno je rakev někdejšího bosensko-srbského velitele a odsouzeného válečného zločince vystavena v chrámu svatého Lukáše. Zhruba za půl hodiny pak začne na hřbitově samotný pohřeb. Ve frontě k rakvi čekají davy lidí. Mladič zemřel na konci srpna ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Fotbalisté českého nároďáku už znají svoje zápasové barvy. Reprezentace bude hrát domácí duely v červených trikotech, venkovní sada pak bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahrazuje Pumu. A ještě počasí. Zítra, tedy v úterý, čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne místy mraky a drobné přeháňky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů Celsia. Hezký den přeje Iva Horáková.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Krásné odpoledne vám po zprávách ve 13 hodin přeje z Goldu Zdeněk Sekanina. To podstatné už víte, tak teď se pojďme poslechnout to krásné, zlatem ověnčené. Teď kapela Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Jdeme na to.

0: Nebudu lhát, že připravená je moje velmi oblíbená písnička. Za malou chvilku vám prozradím, která bude zdobit vysílání Goldu. No ale teď opět něco málo edukace. Věděli jste, že dnes je Mezinárodní den čistého ovzduší. Vlastně tak můžeme bojovat za modrou oblohu. Je to den vyhlášený OSN, aby nám připomněl, jak vlastně nesmírně vzácný je čerstvý a čistý vzduch. V těch přicházejících podzimních dnech je to takový ideální impuls vyrazit na procházku do lesa, anebo třeba důkladně vyvětrat domov, ale hlavně udělat něco, abychom to čisté ovzduší opravdu měli. Tak moc díky za to, že chráníte přírodu i ovzduší, no a teď už k té mé oblíbené písničce je od Vangelise I'll Find My Way Home, potom trošička sladké horké čokolády, Hot Chocolate, no a za českou muziku Blue Effect, Slunečný hrob. Užívejte si den s Goldem.
1: Radio Gold Impulse.

0: Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Dobrý den. 180 tisíc Čechů si polepší, od ledna jim totiž naroste minimální mzda. O 2,5 tisíce na bez stovky 25 tisíc korun měsíčně. Minimální mzda by tak měla odpovídat skoro 47% průměrné mzdy. Nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy schválila vláda. Firmám by se podle ministerstva práce po lednovém navýšení nejnižšího výdělku měly příští rok zvednout mzdové náklady o skoro 6 miliard korun, státu a veřejným rozpočtům o skoro 21 miliard. Popáleninami na 60% těla skončil požár trafostanice v Klecanech u Prahy. Dopoledne hořelo v průmyslové hale. Jeden člověk je zraněný těžce. Samo se evakuovalo 160 lidí. Požár vyšetřuje policie. Na dálnici D1 už řidičům slouží nová polovina mostu Šmejkalka. Ředitelství silnic a dálnic totiž zprovoznilo na 24. kilometru D1 opravenou část historického mostu ve směru do Prahy. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla dokončil zhotovitel první část rekonstrukce důležitého přemostění za rok a čtvrt.
2: Demolicí jsme kompletně odstranili starou nosnou konstrukci, včetně betonových dílů o hmotnosti celkem 50 tun. Zdemolovali jsme také původní pilíře. Vytěžený beton jsme nadrtili na recyklát a částečně ho využili přímo při stavbě.
1: Do konce září zůstává omezení ve dvou zúžených průzích v každém směru. Po zcela novém mostě se auta projedou příští rok v létě. Francie prožívá rekordně horké září. Včera padl dosavadní 4 roky starý rekord, když na jihu země v departementu Tarn naměřili 40,3 stupně. Jih Francie totiž čelí od konce minulého týdne novému přílivu horkého vzduchu z Pyrenejského poloostrova a severní Afriky. Vandalismem fotbalových fandů zbrojovky Brno už se zabývá policie. Poničení vlaku Českých drah šetří pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Prověřování v současné době vede proti neznámému pachateli. Škody se sčítají. Fanoušci zbrojovky poničili soupravu po sobotní prohře v pražském Edenu se Slávií. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm necestovala. No a daleko větší skandál při fotbale přitom otřásá Srbskem. Celý stadion při včerejším derby Crvené zvezdy a Partizanu v Bělehradu opěvoval válečného zločince Mladiče i masakr tisíců lidí ve Srebrenici. Crvená zvezda přitom už v pátek dostala pokutu od UEFA za to, že se její příznivci takto projevovali při pohárovém zápase s Viktorií Plzeň. A ještě počasí, zítra naměříme až 33 a bude skoro jasno až polojasno. Pěkné pondělí přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: To podstatné už díky zprávám Goldu víte, tak teď je opět prostor pro muziku. Hungry Eyes, písnička, kterou všichni známe z filmu Hříšný tanec, vybrali pro vás při pondělku 7. září právě teď. Zdeněk Sekanina, tak doufám, že si ji všichni pořádně užijeme.

0: Kdo by neměl rád pohádky, kdo by neměl rád ty klasické, krásné české pohádky. Mimochodem právě jednu takovou si teď na Goldu připomeneme, protože dnes si připomínáme narozeniny pohádkové Marušky. V tento den ovšem roku 1938 se narodila milovaná česká herečka Milena Dvorská. Posluchači si určitě navždy pamatují především jako laskavou a krásnou Marušku z pohádky Byl jednou jeden král. Tehdy tam zazářila po boku Jana Vericha a Vlasty Buriana. No už na nás Maruška mává z vrchu, tak pojďme vzpomínat třeba za doprovodu Drupyho. Za českou muziku to bude za chvilku také Vladimír Mišík Stříhali dohola malého chlapečka. To vše jen a jen pro vás z Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Na pražské Palmovce bylo rušno. V jednom z bytů tady muž vyhrožoval sebevraždou. Chtěl se zastřelit. Policie už má situaci ale pod kontrolou a obnovila i provoz dopravy. Vadí vám střídání času? Máte smůlu. Vláda schválila termíny střídání času až do roku 2031, tedy na příštích nejméně 5 let. Podle ministra práce Juchelky má mít Evropská unie do konce roku studii o dopadech časové změny. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v 27. skončit už před 7 lety. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Podle průzkumu agentury Stemmark by střídání času zrušili 2/3 lidí v Česku. Alternativa pro Německo využila aktuální nálady voličů. Řekla to germanistka Zuzana Listcová. AfD drtivě vyhrála volby v Sasku a Anhaltsku, kdy získala skoro 44% hlasů. Stranu přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle Listcové je vysoké vítězství alternativy pro Německo zapříčiněné i dlouhodobým vývojem v zemi,
3: který řada lidí shledává vlastně neuspokojivým a z toho, že vlastně nevidí pozitivní perspektivu pro další svůj život, vlastně se snaží využít jakoby té nové politické síly a buď z protestu, anebo z přesvědčení toho, že dokáže ona v Německu něco změnit, jí tedy dávají své hlasy.
2: Volební debakle v Sasku Anhaltsku utrpěla Křesťansko-demokratická unie. Dosavadní vládnoucí strana získala zhruba 17% hlasů. Předseda strany a kancléř Friedrich Merz přiznal, že jde o nejhorší porážku CDU za desetiletí. Fotbalisty pražské Slavie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. V zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom píše na sociální síti X. O Staňkově odchodu ze Slavie se mluvilo už delší dobu. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme skoro jasno až polojasno. Odpoledne místy mraky a drobné přehánky. Naměříme 28 až 33 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Krásné pondělí s datem 7. září vám opět přeje Zdeněk Sekanina. Jestli jste byli na vojně, tak se možná poznáte v téhle písničce, kterou jsem pro vás pro tento okamžik na Goldu vybral. In the Army.

0: Krásné odpoledne s Goldem vám přeje Zdeněk Sekanina, který se vás teď opět pokusí o něčem informovat, a to, že třeba narozeniny rock'n'rollové legendy jsou právě spjaty s dneškem, tedy s pondělkem 7. září. Vězte, že dnes by oslavil narozeniny, narodil se totiž v roce 1936 právě 7. září, americký zpěvák a kytarista Buddy Holly. Co si budeme říkat, byl to jeden z těch pionýrů rock'n'rollu, jehož slavné písničky jako Peggy Sue v 50 letech inspirovaly i třeba samotné Beatles. Tak pravda, teď vám ho nezahraju, ale to ovšem neznamená, že bych pro vás neměl skvělou muziku. Tu tady na Goldu máme prostě pořád a jedeme v tom dál. Teď to budou Four Tops, potom třeba Rolling Stones, Start Me Up, no a za českou muziku připravena Marie Rotrová a její Řeka lásky. Tak si pojďme užít krásné hudební odpoledne s Goldem.
1: Radio Gold Impulse.

0: Gold Impulse. 16 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. S informací přichází ministr životního prostředí Igor Červený. Chemikálie podle něj zamořují spodní vody. Chemikálie údajně pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Do přírody podle ministra Igora Červeného unikalo nemalé množství nebezpečných látek během posledních 3 let. O jaký konkrétní materiál jde, neřekl. Jedná se ale o substance, se kterými by se do Národního parku vůbec nemělo jezdit. Rezort ministra Červeného zítra zveřejní další postup řešení této situace.
2: Místo je momentálně zabezpečené, aby se k němu nemohli dostávat běžní lidé, aby se náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami vyzvednout a odvést.
1: O úniku podle ministra Červeného věděl jak bývalý náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr životního prostředí za Lidovce Petr Hladík. Cyklista z centra Prahy je volný, soud ho zprostil viny. Muž měl v metropoli potyčku s řidičkou, která následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila Václava Sochera z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví. Muž vinu odmítal s tím, že do konfliktu ho vtáhla řidička a její dcera poté, co nadávali jeho dětem. Popíral tvrzení dcery, že její matku mlátil do hrudníku a břicha a uváděl, že se jen bránil. Soud mu dal za pravdu. Původní rozsudek přitom muži uložil 3letou podmínku. Marže prodejců pohonných hmot zůstávají stejné, vláda je omezovat nebude. Ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Babiš. Dřív přitom tvrdil, že problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Benzín a nafta v posledních 2 týdnech výrazně zdražily. Nafta už místy atakuje 50 korun za litr. Tisíce lidí se rozloučili s bosensko-srbským válečným zločincem Ratkem Mladičem. Pohřeb se od rána konal v Bělehradském kostele. Z většiny srbských měst a taky z Bosny a Hercegoviny vypravili úřady bezplatné autobusy pro ty, kteří se chtěli zúčastnit. Srbský autoritářský prezident Vučić ovšem kvůli návštěvě uzbeckého prezidenta nedorazil. Mladič zemřel na konci srpna ve vězeňské nemocnici v Hágu. A ještě počasí. Zítra budeme mít letní až tropické teploty, naměříme 29 až 32 stupňů a bude skoro jasno až polojasno. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: Muziku na Goldu pro vás dnes vybírá krásné pondělní odpoledne, zároveň přeje Zdeněk Sekanina. No a cože jsem vybral pro tento okamžik? Pink Floyd, Another Brick in the Wall, potom Ricky Poveri a Eric Clapton připravení stejně jako Phil Collins. Tak si je pojďme na Goldu všechny hezky užít.

0: Máte při pondělku pocit, že té práce je na vás po víkendu moc a že si připadáte trošičku jako v robotě? No tak i k tomu se váže jedno velké výročí, protože dnes, tedy přesně 7. září, ovšem roku 1848 podepsal císař Ferdinand I. dobrotivý patent o zrušení poddanství a roboty v Rakouském císařství. Tak od té doby by se asi nemělo pracovat tak, jako dříve to byla prostě otročina. Jestli máte pocit, že v práci po vás chtějí moc, no tak dejte výpověď. Já ještě doplním, že pro naše předky na venkově šlo o jeden z vůbec nejvýznamnějších dní 19. století, který vlastně přinesl onu kýženou svobodu. My si budeme svobodu a skvělé muziky na Goldu užívat i nadále, protože připraveni Mark Almond a Gene Pitney, potom Tina Turner, Marta Kubišová, Hey Jude, Suzy Quattro, je to hodně, jdeme hrát na Goldu, nám tohle totiž jde nejvíc a nejlíp.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Dobrý den. Řidiče čekají dlouhé kolony. Sjezd z dálnice D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní uzavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Benzín a nafta v Česku budou nadále zdražovat. Výrazněji přitom poroste cena nafty, která může brzy plošně stoupnout nad 47 korun za litr. Případné zastropování marží obchodníků ale podle analytiků příliš nepomůže. Hlavním důvodem růstu ceny je totiž dění na trhu s palivy, na kterém se odráží celosvětová politická situace. Já dodám, že nafta už teď místy atakuje 50 korun za litr. Marže prodejců paliv vláda stropovat nebude. Dneska to pojednání kabinetu řekl premiér Babiš. Český hudební svět zasáhla smutná zpráva. V 80 letech zemřel zpěvák, textař a frontman skupiny Jojo Band Richard Tesařík. ČTK o tom informoval jeho syn Štěpán. Kapela Jojo Band loni oslavila 50 let na scéně. Skupina založená na pražské Hanspalce patřila k průkopníkům reggae stylu na našem území. Na svém kontě má hity jako Rybitví, Kladno, Karviná nebo Jedeme do Afriky. Na začátky kapely vzpomínal Tesařík před časem pro zpravodajský web i dnes.
3: Když jsem se poprvé slyšel z Magleťáku, to bylo hrozný. Vzpomínám tak, že to bylo opravdu hrozný, takže nějak jsme si museli zvyknout a nějak se to naučit pořádně.
2: Tesařík byl známý také z vystupování v muzikálech, v malých rolích se objevil třeba ve filmech Pelíšky a Musíme si pomáhat. Policie hledá 17-letého mladíka z Havlíčkobrodska. Filip Daniel Bílený odešel z domu a zanechal zprávu, kvůli které se blízcí bojí o jeho život. Mladík, jehož mobilní telefon je pravděpodobně vypnutý, je štíhlý a vysoký přibližně 175 cm. Má tmavé, kratší vlasy. Jakékoliv informace policie přijímá na lince 158. U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka, uvádí to server i dnes. Poslední tým ligové tabulky by měl do konce podzimu převzít sportovní manažer Pavel Hoftych. Klub zatím mlčí, chystá prítiskovou zprávu. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže, prvním byl Martin Hyský v Plzni. A ještě počasí, zítra čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne místy mraky a drobné přehánky. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: K čaji o páté přidáváme na Goldu nejenom zprávy, které už jsou za námi, ale také skvělou muziku. It's Raining Men, písnička jen a jen pro vás. Pojďme si při pondělku pořádně užít.

0: Krásné odpoledne s Goldem přeje opět Zdeněk Sekanina, kterému se podařilo najít i pro dnešní den zářijovou pranostiku, tak vězte, že na svatou Regínu léto zhasíná. Prostě naši předkové si všímali, že ranní mlhy a chladnější večery okolo 7. září dávají jasně najevo, že podzim klepe na dveře, no a dnes se svatou Regínou prostě zhasínáme. Aspoň máme, doufám, na co vzpomínat, no a vzpomíná se nejlépe u skvělé muziky. Doufám, že k tomu teď vybičuje k těm vzpomínkám, tedy Lynn Anderson, Sea of Heartbreak, potom třeba Eurythmics, Love is a Stranger, no a za českou muziku Jiří Schillinger, Šípková růženka. Na Goldu hrajeme jen pro vás.
1: Radio Gold Impulse.

0: Gold Impulse. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části zemědělských dotací pro firmy z holdingu Agrofert. Stopka se týká Fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí v celkové výši zhruba 77 milionů korun. Brusel krok zdůvodnil tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který akcie holdingu převedl do svěřenského fondu letos v únoru. Běžné přímé zemědělské platby podle státního zemědělského intervenčního fondu dál běží bez omezení a pozastavení zbývajících peněz dává unijním úřadům čas na dokončení kontrol. Státní veterinární správa varuje před nebezpečným sýrem Brie z obchodu Makro. Testy v něm odhalily bakterie Listerie. Jde o 1-kilogramové balení od francouzského výrobce Patirage Comtois. Do Česka dorazilo 46 kusů, z nichž se většinu podařilo stáhnout z prodeje. 10 balení se ale dostalo k zákazníkům. Lidé by sýr rozhodně neměli jíst a mohou ho vrátit v místě nákupu. Infekce listeriózou se projevuje horečkou, nevolností nebo průjmem a zvlášť nebezpečná je pro těhotné ženy, seniory a malé děti. Pokud se potíže objeví v rozmezí 2 až 3 týdnů od konzumace, veterináři radí okamžitě vyhledat lékaře. Alternativa pro Německo využila aktuální nálady voličů. V našem vysílání to řekla germanistka Zuzana Liscová. AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, když získala bezmála 44% hlasů. Stranu přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle Liscové je vysoké vítězství alternativy pro Německo zapříčiněné i dlouhodobým vývojem v zemi,
2: který řada lidí shledává vlastně neuspokojivým a z toho, že vlastně nevidí pozitivní perspektivu pro další svůj život, vlastně se snaží využít jakoby té nové politické síly a buď z protestu, anebo z přesvědčení toho, že dokáže ona v Německu něco změnit, jí tedy dávají své hlasy.
1: Volební debakl v Sasku-Anhaltsku utrpěla Křesťansko-demokratická unie. Dosavadní vládnoucí strana získala zhruba 17% hlasů. Předseda strany a kancléř Friedrich Merz přiznal, že jde o nejhorší porážku CDU za desetiletí. Více než 110 Čechů se letos nakazilo nemocemi přenášenými exotickými komáry. Vyplývá to z aktuálních dat Státního zdravotního ústavu, podle kterého jde o mírný meziroční nárůst. Přibývá především případů horečky dengue, kterou si lidé převezli ze zahraničí. Lékaři jich letos evidují už 77. Ministerstvo zdravotnictví varuje, že tito komáři už běžně žijí i na jihu Evropy a lidé by se proto měli chránit repelenty i během dne. Rizikové jsou podle hygieniků nejen cesty do Asie, ale právě i do oblíbených prázdninových destinací v Itálii nebo ve Francii. Zítra bude krásně, čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 29 do 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impulse začíná cover show.
3: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir.

0: 19 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy nebezpečné toxické látky z pozůstatků po někdejší československé armádě. Po jednání vlády to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený s tím, že znečištění kontaminuje i okolní prostředí a v posledních 3 letech šlo o nemalé množství chemikálií. Červený zároveň obvinil předchozí vedení rezortu v čele s Petrem Hladíkem a jeho náměstkem z nečinnosti, ačkoliv o problému podle něj věděli. Exministr Hladík oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávu nemá. Zasažené místo je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný plán likvidace škod zítra v 11 hodin dopoledne. Správa Národního parku zatím záležitost nekomentovala. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě i zablokování Hormuzského průlivu. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Protipovodňové úpravy na Svratce by mohly prospět rybám. Dopady opatření chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Začali proto lovit ryby na 30 bodů na různých místech Svratky, následně určí jejich druh a spočítají je. Vědecký pracovník Luděk Šlapanský vysvětluje, že protipovodňové úpravy na řece lépe simulují přirozený tok.
2: Než tomu bylo předtím, když tady ta řeka byla opevněná betonovými zdmi. Je tady docela velká šance, že se tady přirozeně začnou rozmnožovat právě původní druhy ryb, třeba jako parma, ostroretka, tloušť. A nás právě zajímá, jak teda úspěšně se tady tyhle druhy ryb rozmnožují.
1: Sezbíraná data budou odborníci následně vyhodnocovat. Očekávají, že se stav rybího plůdku na Svratce proti předchozím měřením zvýšil. Česko čeká v tomto týdnu prudký teplotní zlom. Po zítřejších tropech dorazí výrazné ochlazení a déšť. Zatímco zítra se nejvyšší denní teploty vyšplhají až ke 33 stupňům Celsia, ve středu začne přes naše území přecházet zvlněná studená fronta. Ta přinese zataženou oblohu, vydatné srážky i bouřky a srazí rtuť teploměru dolů. Ve zbytku týdne se denní maxima udrží kolem 21 stupňů, o víkendu se pak vrátí polojasno s teplotami do 23 stupňů Celsia. Podle dlouhodobého výhledu meteorologů by ale následující 4 týdny měly zůstat teplotně mírně nad průměrem. A konkrétně zítra tedy přesněji bude jasno až polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě to bude kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Začneme aktualitou. V Národním parku Šumava prý uniká do půdy i perit. Řekl to Filip Turek před jednáním koaliční rady. Podrobnosti podle něj zazní na zítřejší tiskové konferenci. Na té také ministerstvo životního prostředí v čele s Igorem Červeným představí plán řešení situace. Samotný Národní park zatím nemůže věc komentovat. Do prostředí uniklo v posledních 3 letech podle ministra Červeného nemalé množství nebezpečných látek, přičemž o tom podle něj věděl jak bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr Petr Hladík. Letní vedra sice skončila, podstatnou část Česka, ale dál drtí extrémní sucho. Podle vědců z projektu Intersucho je půda do 1 metru téměř vyschlá na celé Moravě a situace je kritická také v jižních Čechách nebo v Ústeckém kraji. Současný nedostatek vláhy se intenzitou začíná blížit rekordnímu suchu z roku 2018 a výhled na dalších 9 dní výraznější déšť neslibuje. Většina měřících profilů na řekách a potocích hlásí hydrologické sucho a podnormální zůstává i hladina podzemních vod. Symbolem letošního nedostatku vláhy je vltavská přehrada Orlík na historickém minimu, kvůli kterému vodohospodáři poprvé za 60 let museli začít s mimořádným upouštěním sousedních slapů. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli jsme pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci. Můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikantka Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone byl na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli nelegálnímu držení střelné zbraně. Portugalská policie u 95-letého miliardáře našla po příletu ze Švýcarska brokovnici pro střelbu na holuby, ke které neměl potřebné dokumenty. Ecclestone incident popsal jako otravu a řekl, že s takovými povoleními nikdy necestuje. Po několika hodinovém zadržení byl propuštěný. Není to přitom jeho první incident. Před 4 lety ho policie zadržela s nelegální pistolí na letišti v Brazílii, kde musel zaplatit pokutu. Zítra čekáme jasno až polojasno, užijeme si tedy sluníčka, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: U zpráv zdraví Honza Varga. Na Šumavě uniká do půdy bojový plyn Iperit, tvrdí to poslanec vládních motoristů Filip Turek. Zasažená má být oblast bývalého vojenského prostoru Dobrá voda u Prášil na Klatovsku. Jde o pozůstatky po československé armádě, kvůli kterým ministr životního prostředí Igor Červený obvinil předchozí vedení rezortu z nečinnosti. Bývalý ministr Petr Hladík namítá, že prostor prošel sanací v roce 2023 a o nových únicích neví. Místo nálezu nebezpečných nádob je v současnosti zabezpečené a ministerstva životního prostředí a obrany představí podrobnosti zítra v 11 hodin dopoledne. Správa Národního parku zatím situaci nekomentuje. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho shánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebudou mít čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
3: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posílat na bytunky a které druhy zachovat podle dostupnosti krmív. Tohtoročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmáři dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Německá policie podnikla další vlnu rozsáhlých zásahů kvůli sérii sabotáží v rozvodnách elektřiny. Těžkooděnci a vrtulníky zasahovali u energetických stanic nedaleko Wuppertalu a Veselu na západě země. Nikoho ale nezadrželi. U elektrárny Weisweiler poblíž Cách pak vyšetřovatelé objevili pod stožáry vysokého napětí několik výbušných zařízení a dočasně kvůli tomu uzavřeli dálnici A4. Úřady v celém Německu pátrají po 48-letém klimatickém aktivistovi z Gevelsbergu, který se útokům na energetickou síť přihlásil v dopisech. Kriminalisté navíc v posledních dnech zajistili dalších 21 po domácku vyrobených náloží v Sasku a vyšetřují poškozené ploty i útoky na stanice v Braniborsku a severním Porýní ve Vestfálsku. Dva ruské stíhací letouny SU-35S se večer srazily nad Kurskou oblastí během bojové mise. S odvoláním na ruská média a vojenský kanál Fighter Bomber o tom informují zahraniční agentury. Oba moderní stroje byly při kolizi zničené. Podle neoficiálních zpráv ze sociálních sítí jeden z pilotů zahynul a druhý utrpěl těžká zranění. Ruská armáda ale osud posádek zatím nepotvrdila a příčina nehody se vyšetřuje. Ruské letectvo navíc v noci na pondělí přišlo také o taktický bombardér SU-24, který na vojenském letišti na okupovaném Krymu zasáhl ukrajinský dron. Zítra bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký večer. Liberecký Jedličkův ústav se musí písemně omluvit čtyřem bývalým zaměstnankyním a vyplatit jim odškodné celkem 340 tisíc korun za šikanu a bossing. Nepravomocně o tom rozhodl okresní soud v Liberci. Podle rozsudku ředitel Vladimír Ptáček a vedoucí sociálních služeb ženy dlouhodobě ponižovaly, zadávaly jim nesplnitelné úkoly a vyhrožovaly vyhazovem. Soudkyně uvedla, že po výpovědích svědků nemá důvod poškozeným nevěřit. Ředitel Ptáček vinu dál odmítá, verdikt označil za nespravedlivý a zvažuje odvolání. Zřizovatelem ústavu je Liberecký kraj, který se k případu vyjádří až po doručení písemného odůvodnění. Alternativa pro Německo využila aktuální nálady voličů. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekla germanistka Zuzana Liscová. AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, když získala bezmála 44% hlasů. Stranu přitom zemská tajná služba považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle Liscové je vysoké vítězství Alternativy pro Německo zapříčiněné i dlouhodobým vývojem v zemi,
2: který řada lidí shledává vlastně neuspokojivým a z toho, že vlastně nevidí pozitivní perspektivu pro další svůj život, vlastně se snaží využít jakoby té nové politické síly a buď z protestu, anebo z přesvědčení toho, že dokáže ona v Německu něco změnit, jí tedy dávají své hlasy.
1: Volební debakl v Sasku-Anhaltsku utrpěla Křesťansko-demokratická unie. Dosavadní vládnoucí strana získala zhruba 17% hlasů. Předseda strany a kancléř Friedrich Merz přiznal, že jde o nejhorší porážku CDU za desetiletí. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Zítra bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě pak spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn fosgen. Turek původně mluvil o iperitu, své vyjádření ale později opravil na prudce jedovatý fosgen. Minister životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod zítra dopoledne. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části zemědělských dotací pro firmy z holdingu Agrofert za 2. čtvrtletí. Opatření se týká zhruba 77 milionů korun z fondu pro rozvoj venkova. Brusel krok zdůvodnil tím, že dál prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše po únorovém převodu akcí koncernu do svěřenského fondu. Podle státního zemědělského intervenčního fondu jde o dočasnou pauzu na vyžádání doplňujících informací. Přímé platby přitom běží bez omezení. Minister zemědělství Martin Šebestián očekává vyjasnění situace během několika dnů a Agrofert trvá na tom, že postupuje v souladu se zákony. Protipovodňové úpravy na Svratce by mohly prospět rybám. Dopady opatření chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Začali proto lovit ryby na 30 bodů na různých místech Svratky, následně určí jejich druh a spočítají je. Vědecký pracovník Luděk Šlapanský vysvětluje, že protipovodňové úpravy na řece lépe simulují přirozený tok.
2: Než tomu bylo předtím, když tady ta řeka byla opevněná betonovými zdmi, je tady docela velká šance, že se tady přirozeně začnou rozmnožovat právě původní druhy ryb, třeba jako parma, ostroretka, tloušť. A nás právě zajímá, jak teda úspěšně se tady tyhle druhy ryb rozmnožují.
1: Sezbíraná data budou odborníci následně vyhodnocovat. Očekávají, že se stav rybího plůdku na Svratce proti předchozím měřením zvýšil. Zlínská budova číslo 34 má své dny sečteny. Stavební stroje srovnávají tento týden jednu z dlouholetých dominant města se zemí. Hotovo ohlásí stavaři na konci týdne.
3: Už je to víceméně spíše otázka hodin než dnů. Obří 40 metrů vysoké rameno na bagru s hydraulickými nůžkami pošle k zemi zbytky budovy, která do 9. července svojí mohutností působila zcela monumentálně. Požár z téhož dne zdevastoval a nastal čas demolice. Srovnat vše se zemí není úplně přesné, to proto, že už vzhledem k předešlým rozsáhlým pracím vytvořila stavební suť vysokou, neustále zarovnávanou vrstvu odpadu. Stále ještě není jasno, kam a čím se bude odvážet. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naši hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu zápasem proti Norsku, tedy s týmem, který letos získal senzačné bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. S Norskem budeme hrát 14. května. Zítra čekáme slunečné počasí, má být jasno nebo polojasno, k tomu teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií, a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 000 lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin Kupka namítá, že případná regulace by ceny na pumpách paradoxně jen zvedla a jako řešení navrhuje snížení spotřební daně. Litr benzínu Natural 95 aktuálně vyjde v průměru na téměř 44 korun a nafta stojí přes 47 korun za litr. Sucho spustilo na Slovensku boj o krmivo. Farmáři ho zhánějí po celé Evropě a rozhodují se, která zvířata pošlou na jatka. Nemají už zásoby na zimu a pokud krmivo neseženou, nebude čím krmit. Situace se zhoršuje ze dne na den.
3: Chovatelia hospodářských zvířat taktizují, či ich posielať na bytunky a ktoré druhy zachovať podľa dostupnosti krmív. Tohto ročná úroda totiž vystačí len do zimy. Farmári dnes nevedia, odkiaľ a za aké zvýšené ceny nakúpia chýbajúce množstvo. Kvôli suchu je krmná kukurica prakticky v celej Európe zničená, čo je veľký problém. Slovenskí poľnohospodári sa už obrátili so žiadosťou o pomoc na Európsku úniu. Situácia si vyžaduje okamžité riešenie. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Bude slunečný den, má být jasno nebo polojasno, naměříme k tomu 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impulse. Jedna hodina. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Řidiče čekají dlouhé kolony, sjezd z D7 na letiště od Slaného se totiž na 17 dní zavře. Objížďka na řidiče čeká od středy 9. do pátku 25. září. Kvůli druhé etapě přestavby uzlu Aviatická se uzavře sjezd z jízdního pásu ve směru na Prahu. Opačným směrem zůstane cesta otevřená. Cestujícím policie doporučuje vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, případně využít městskou hromadnou dopravu. Rozsáhlá přestavba uzlu Aviatická začala letos v dubnu a potrvá do září příštího roku. Robert Plaga se bije za Cermat. Minister školství brání státní organizaci před návrhy na její zrušení, se kterými přišel premiér Andrej Babiš. Podle Plagy by stejně vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Připomíná taky, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90% ředitelů využilo. Babišovi se nelíbí třeba to, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Cermat chystá testy pro jednotné přijímačky na střední školy i maturitní zkoušky. Petr Bruckner skončí v divadle Járy Cimrmana. Letošní 60. sezóna bude pro 83-letého herce poslední. Bruckner začínal v populárním pražském souboru v roce 1967 jako oponář. Později se vypracoval až k hlavním rolím. Svůj konec v rozhovoru s ČTK vysvětloval zdravotními a s tím souvisejícími psychickými problémy. V nadsázce dodal, že netouží umřít na jevišti. Odmítá i nabídky na natáčení.
2: Jedno takový pořekadlo je v nejlepším přestat. Můj vnuk mě řekl, hele dědo, měli bychom pro tebe roličku. A já jsem řekl, Peťo, já už nechci. Můj vysněnou roli tam nemáte. A on říkal, co je, to je vysněná role. A já jsem říkal, je to 20 natáčecích dnů starý muž v umělém spánku.
1: Bruckner v divadle Járy Cimrmana odehrál přibližně 7000 představení. Diváci ho znají třeba jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v saloním kupé. V ryze mužském souboru také často stvárňuje ženské postavy. Ostravská zoo pomáhá zachovat 14 druhů živočichů a rostlin. Chránit ohrožené druhy a zachovat biologickou rozmanitost je totiž v dnešní době hlavním posláním zoologických zahrad. Důležitá je i osvěta veřejnosti, protože zoo po celém světě navštíví ročně přes 700 milionů lidí.
3: Konkrétně v Ostravě mohou návštěvníci zoologické zahrady vidět například siku vietnamského, jelena milu, hrdličku sokorskou a 4 druhy ryb a také 7 druhů rostlin, které jsou na červeném seznamu. Je mezi nimi například 6-metrový strom Franklinie americká. Jehož název odkazuje na amerického státníka a vědce Benjamina Franklina. V přírodě se tento strom nevyskytuje už déle než 200 let. Většinu rostlin, na které už volně nenarazíme, mohou lidé v Ostravské zoo vidět při komentovaných prohlídkách botanického zázemí. Ty se konají o sobotách a nedělích. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Finové oficiálně dokončili 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Bariéra má zemi i celou Evropskou unii chránit před ruskými hybridními hrozbami a uměle vyvolanou migrační krizí. Finská ministryně vnitra na tiskové konferenci v pohraničí řekla, že projekt stál v přepočtu přes 24 miliard korun a v budoucnu možná bude nutné plot ještě prodloužit. Stavba začala na jaře roku 2023 poté, co Moskva začala k finským hranicím cíleně svážet žadatele o azyl z Blízkého východu a Afriky. Finsko sdílí s Ruskem pozemní hranici o délce přes 1300 kilometrů a pro ochranu svých východních hranic teď požaduje i finanční příspěvky z unijních fondů. Bude jasno nebo polojasno, naměříme 29 až 32 stupňů, na severu a západě spíše kolem 26. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Na Šumavě unikají do půdy nebezpečné toxické látky z armádních zásob. Podle poslance motoristů Filipa Turka jde nakonec o bojový plyn Fosgen. Turek původně mluvil o Iperitu, své vyjádření ale později opravil, a to na prudce jedovatý Fosgen. Ministr životního prostředí Igor Červený řekl, že v posledních 3 letech uniklo do prostředí nemalé množství chemikálií a z nečinnosti obvinil předchozí vedení rezortu, včetně exministra Petra Hladíka. Ten ale oponuje, že armádní areál prošel sanací už v roce 2023 a o nových únicích zprávy nemá. Místo nálezu je v současnosti zabezpečené a ministerstvo obrany představí podrobný časový plán likvidace škod dnes dopoledne. Minimální mzda se zvýší o 2,5 tisíce korun. Vláda totiž schválila koeficienty pro její výpočet na příští 2 roky. Minimální mzda bude tedy od ledna příštího roku 24 900 korun hrubého měsíčně. Přímo se změna dotkne asi 180 tisíc lidí, návaznost ale bude mít i na platy ve veřejné sféře. V českém zdravotnictví se dají hledat úspory, připouští to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Šéf rezortu ví o tom, že některé prvky systému jsou neefektivní. Vojtěch připouští v příštích letech změny, které ale podle něho nesmí mít dopad na kvalitu péče.
2: Hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, ale já si nemyslím, že to je přímo o kapitole ministerstva zdravotnictví, která je poměrně malá, ale spíše o systému veřejného zdravotního pojištění.
1: Minister Vojtěch tak reagoval na kritiku koaličních motoristů, kteří považují plánovaný schodek rozpočtu na příští rok za moc vysoký. Deficit 389 miliard by podle nich mohly snížit i úspory ve zdravotnické kapitole. Ceny paliv letí nahoru, vláda ale zatím nebude omezovat marže čerpacích stanic. Podle premiéra Andreje Babiše kontroly ministerstva financí ukázaly, že přirážky prodejců jsou nízké a nepřesahují 3 koruny na litr. Skutečný problém vidí předseda vlády v celosvětovém nedostatku kapacit a vysokých maržích rafinérií, které zasáhl konflikt na Blízkém východě. Předseda opoziční ODS Martin